0: Iliána Papangeli ze skupiny Solomon, která cenu jménem vítězného konzorcia přebírala, uvedla. Doufáme, že toto ocenění přinese uznání přeživším a lidem, kteří při potopení lodě ztratili rodinné příslušníky a své milované. Doufáme, že jejich smrt nezůstala bez povšimnutí a že nezůstane nepotrestána. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová na slavnostním předávání připomněla, že Evropský parlament bude společně s Daphninou rodinou vždy stát při těch, kteří hledají pravdu, na straně nezávislé žurnalistiky a spravedlnosti. Žádáme odpovědi, pečlivě prověřujeme a přijímáme odpovídající zákony. A budeme tak činit i nadále, aby Evropa byla místem, kde novináři mohou pracovat beze strachu, aniž by čelili obtěžování, násilí nebo dokonce smrti. Letošní ročník byl již třetí v pořadí. Cena se každoročně uděluje za vynikající žurnalistiku, která prosazuje nebo hájí základní principy a hodnoty Evropské unie. Nese jméno maltské investigativní novinářky, blogerky a protikorupční aktivistky Daphné Caruanové Galiciové. Tu v polovině října 2017 zabila poblíž jejího domu bomba nastražená pod sedadlem jejího auta. Ve své práci rozkrývala korupci, praní peněz, propojení hazardních online her s organizovanou trestnou činností a také prodávání maltského občanství. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
1: Merħba għal Storja u Fatti, il-podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea. It-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

0: verbaler oder körperlicher Gewalt bei Sportveranstaltungen. Sie will derartige Vorfälle verhindern. Dazu arbeitet sie verstärkt mit Sportverbänden und Vereinen, den Behörden vor Ort und den Strafverfolgungsbehörden zusammen.
1: Gewalt, Hetze und Beleidigungen sind aber nicht die einzigen Probleme im Sport, die die EU ausgemacht hat. Auch die großen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen sind ihr ein Dorn im Auge. Und dass es für Frauen sehr schwierig ist, in Führungspositionen zu gelangen.
2: Ein weiteres Problem ist, dass es an geeigneten Strukturen für Behindertensport mangelt. Die Schwimmerin Vittoria Bianco, die für Italien an den Paralympics teilnahm, sagte bei einer Sportkonferenz im Europäischen Parlament, man müsse gemeinsam etwas dagegen unternehmen.
1: Barrierefreie Strukturen lassen sich durchaus schaffen, aber dafür müssen wir uns einig sein. Wir brauchen geeignete Strategien, wir brauchen Verbände und Institutionen, die zusammenarbeiten. Nur so können wir dafür sorgen, dass der Sport ein universelles Recht wird.
0: Sport kann auch bei der Integration von Migrantinnen und Migranten in Europa helfen. Ein Beispiel für gelungene Integration mit Hilfe von Sport ist die Geschichte der Antetokounmpo-Brüder, die in Griechenland zu herausragenden Basketballern heranwuchsen und seit langem auf höchstem Niveau in der US-amerikanischen NBA spielen. Auf einer Konferenz im Europäischen Parlament in Brüssel erklärte Thanasis Antetokounmpo, dass es Teil seiner Identität sei, Europäer zu sein.
2: Ich bin ein Afro-Europäer der zweiten Generation. So fühle ich mich, als Afro-Europäer. Ich trage in mir zwei Kulturen, von denen ich, ohne jemanden beleidigen zu wollen, denke, dass sie zu den besten der Welt zählen. Die griechische und die nigerianische, ganz klar.
0: Antetokounmpo machte außerdem deutlich, dass er nicht die gleichen Chancen im Leben gehabt hätte, wenn der Sport nicht gewesen wäre.
2: Ich säße heute nicht hier vor Ihnen, wenn es den Sport nicht gäbe. Wirklich, das ist die Wahrheit. Ich wäre da draußen auf der Straße und Sie würden einfach an mir vorbeigehen. Genau da draußen.
1: Die EU hat erkannt, wie wichtig der Sport für die Eingliederung in die Gesellschaft ist. Sie hat auch verstanden, dass alle etwas davon haben, wenn sie den Sport auf ihre politische Tagesordnung setzt. 2007 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren bislang wichtigsten Beitrag zu diesem Thema, das Weißbuch Sport. Seither ist die EU in diesem Bereich politisch aktiv. Und seit der Vertrag von Lissabon 2009 in Kraft trat, hat sie auch spezifische Befugnisse im Sportbereich. Das heißt, die EU kann die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unterstützen und zur Förderung des Sports in Europa beitragen.
2: Im Rahmen der sportpolitischen Zusammenarbeit treffen sich zum Beispiel die Sportministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten im Rat Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Darüber hinaus findet einmal pro Jahr das EU-Sportforum statt. Es bietet den wesentlichen Interessengruppen im Sportbereich, Sportverbänden, nationalen Olympischen Komitees, Sportlerinnen und Sportlern oder ehrenamtlich Tätigen die Möglichkeit, die Sportpolitik der EU mitzugestalten. Die EU erstellt außerdem regelmäßig neue Arbeitspläne für den Sport, in denen sie jeweils festlegt, welche Prioritäten und strategischen Ziele für diesen Bereich EU-weit in den Folgejahren gelten sollen.
0: Das ist aber nicht alles, was die EU für den Sport tut. So ist die Sportförderung beispielsweise auch Teil des Programms Erasmus+. Fast 2% des mehr als 26 Milliarden Euro schweren Gesamthaushalts von Erasmus+ für die Zeit von 2021 bis 2027 fließen gezielt in den Sport. Erasmus+ ermöglicht Verbänden und Vereinen die Einrichtung von Partnerschaften, damit sie zusammenarbeiten und sich über bewährte Verfahren austauschen können.
2: Dadurch wird es beispielsweise möglich, gemeinsame Aktivitäten durchzuführen, bei denen es darum geht, Leistungssport und Berufsausbildung unter einen Hut zu bringen oder Toleranz und soziale Inklusion zu fördern. Diese Kooperationen bieten aber auch die Gelegenheit, mit vereinten Kräften gegen Erscheinungen vorzugehen, die den Sport in Verruf bringen, etwa Doping oder Spielmanipulationen.
1: Erasmus+ unterstützt auch gemeinnützige Veranstaltungen, die auf die Förderung von körperlicher Betätigung und ehrenamtlicher Arbeit im Sport abzielen und zur Bekämpfung von Diskriminierung beitragen. Und nicht zuletzt bietet Erasmus+ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Sportverbänden die Möglichkeit, im Ausland zu hospitieren und als Trainerinnen oder Trainer zu arbeiten.
0: Die Europäische Union unterstützt Sportverbände und Vereine nicht nur organisatorisch und finanziell, sondern sie erarbeitet auch eigene Sportförderstrategien und entsprechende Ideen. In einer Entschließung von 2012 schlug das Europäische Parlament einen EU-weiten Europäischen Sporttag vor. 2015 wurde daraus die Europäische Woche des Sports. Sie findet jedes Jahr vom 23. bis zum 30. September statt. Die EU-Staaten und die Partnerländer stellen in dieser Zeit ein buntes Programm auf die Beine und bieten viele unterhaltsame Aktivitäten und Veranstaltungen an.
2: 2024 wurde die Europäische Woche des Sports in fast 40 Ländern in der EU und den Nachbarregionen begangen. Millionen Bürgerinnen und Bürger, aber auch Leistungssportlerinnen und Sportler machten begeistert mit. Ob Marathonläufe, Ringerwettkämpfe, Fußball- oder Tennisturniere oder ruhige Spaziergänge im Park. Für jedes Alter und jedes Leistungsniveau war etwas dabei. Unterstützt wurden die Aktivitäten von Sportverbänden, Vereinen und Schulen vor Ort, Gesundheitsorganisationen und nationalen Olympischen Komitees.
0: Die EU verleiht im Rahmen der Sportförderung aber auch spezielle Preise, die Be Active Awards und die Be Inclusive Awards. Ausgezeichnet werden damit Einzelpersonen und Projekte, die körperliche Betätigung fördern und mit Hilfe von Sport verschiedenen Gesellschaftsgruppen bei der Integration helfen.
2: All das zeigt, wie stark sich die EU für die Förderung des Sports einsetzt und wie dies der gesamten europäischen Gesellschaft zugutekommen kann. Natürlich sind noch längst nicht alle Probleme behoben und es gibt einige Bereiche mit Verbesserungsbedarf. Doch die EU hat in den letzten Jahrzehnten viel getan, um mithilfe des Sports Entwicklung und Frieden in Europa zu fördern.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: Maria Corina Machadová a Edmundo González Urrutia získali Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2024. Vůdkyně demokratických sil ve Venezuele Maria Corina Machadová a nově zvolený prezident země Edmundo González Urrutia, kteří zastupují všechny Venezuelany bojující doma i v zahraničí za obnovení svobody a demokracie ve své zemi. Machadová vyhrála v roce 2023 opoziční primárky, které jí měly umožnit kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024 za celou demokratickou opozici. Poté, co jí venezuelský režim svévolně zakázal zastávat veřejnou funkci, se opozičním kandidátem stal právě Urrutia. Před volbami v červenci 2024 došlo k rozsáhlým represím. Některým osobám bylo zakázáno zastávat politické funkce, jiné byly zatčeny a došlo také k porušování lidských práv. Úřadující venezuelský prezident Nicolás Maduro se prohlásil vítězem voleb, ale jeho vítězství zpochybnili nezávislí pozorovatelé, včetně zástupců OSN. Evropský parlament pak v září 2024 uznal legitimním prezidentem Venezuely Edmunda Gonzálese Urrutiu. Během protestů a politických represí se Maria Corina Machadová v obavách o svůj život uchýlila do ústraní. Dne 2. září tohoto roku vydal venezuelský soud na Urrutiu zatykač, což mezinárodní veřejnost odsoudila. Přestěhoval se poté do Španělska, kde mu byl udělen azyl. Dalšími dvěma finalisty byly Izraelská asociace Women Wage Peace a Palestinská asociace Women of the Sun a jejich spoluzakladatelky Yael Admiová a Rim Hajjajerová, které usilují o mír na Blízkém východě, a dále pak azerbajdžánský akademik a protikorupční aktivista Gubat Ibadoglu, který byl zatčen v roce 2023 poté, co kritizoval praktiky v ropném a plynárenském průmyslu ve své zemi a založil charitativní organizaci pro navrácení odcizených veřejných zdrojů. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament pravidelně již od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova a je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000 eur. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z nejvýznamnějších postav procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Vajerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Wallrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Wallrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho druhou manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť Kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiec, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o druhú manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumanova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
5: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
6: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
5: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
4: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr vo veku 90 rokov sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
6: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
4: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.